0: To byla skladba s názvem Všechno je v pořádku v podání skupiny Opět a Radeček. Radečky jsme už dlouho neslyšeli a tahle písnička rozhodně nezní, jako by za ní stála tahle poproková banda ze Šumperka. Po vydání jejich úspěšného alba nazvaného Horalové se jejich songy, nebo alespoň tenhle song, dostal do ruky Dominika Turzy, který však v hudební branži vystupuje jako DJ rockstar. Zdá se, že je známý zvláště mezi mladšími ročníky, ale já se o něm dozvěděl až právě díky spolupráci s Radečky. Ale více o něm si povíme zase někdy příště.
1: With music for us all, City Park Radio, 103.7 a 96.5 FM.
0: Dobrý večer, vážení posluchači, vítám vás opět u českého programu vysílaného na City Park Radio z Launceston v Tasmánii. Mé jméno je Pavel Černík a tuhle hodinku s češtinou vám přináším pravidelně každé druhé a čtvrté úterý v měsíci vždy od 7. do 8. hodiny večerní. Stejně jako před 2 týdny i dnes musím poděkovat Harrymu za jeho drive time. A teďka se podíváme, co nás dneska čeká. Mám pro vás, vlastně to je stejné jako vždycky, hromada písniček, celých 10 písniček, většina z nich naprosté novinky a mám tady stejně jako jindy i nějaké nové interprety, které jsme ještě neslyšeli. To samozřejmě dnešní večer ještě bude pokračovat i po naší krátké české hodince, protože po 8. hodině mě zde ve studiu vystřídají Jace a Joe s programem New Brew. A po 10. hodině večerní, pokud zůstanete naladěni až do pozdního večera, tak tu bude The Let's Talk Show. No, hodiny nám pomalečku ukazují 13 minut po 7. hodině, tak víte co? Pojďme pomalečku, ale jistě zase dál.
2: Cultural diversity is alive and well at City Park.

jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Právě nám dohrála písnička nazvaná Obuj si mé boty od Marka Ztraceného. Toho asi nemusím představovat. Co ale musím připomenout, je jeho nedávný megakoncert na pražské Letenské pláni. V předcházejících letech Marek moc aktivní nebyl a teprve teď vyšlo najevo, že po 2 roky plánoval tenhle projekt. Marek je, pokud vím, prvním českým hudebníkem, který na Letné koncertoval. Předtím ji zaplnil třeba Michael Jackson v roce 1996 nebo kapela Rolling Stones o 7 let později. A právě písnička, kterou jsme slyšeli, byla novinkou, se kterou přišel Marek právě pro tento koncert. Myslím, že ji zveřejnil o pár dní předtím, stejně jako spoustu dalších písniček, které během koncertu plánoval přehrát. A to nebylo proto, aby fanoušky nějak naladil, ale proto, aby si fanoušci mohli připravit a naučit se texty, protože během koncertu je zapojil do svého vystoupení, nejen tedy, že nad nimi lítal doslova na zavěšený na drátech, a to včetně svého piana, ale nahrávali tam, myslím, i nějaké nové videoklipy, takže zpěv fanoušků a ten doprovod toho celé Letenské pláně naplněné byl právě k tomu určený. No, ale to jsme si právě přehráli Marka Ztraceného, jednoho z našich nejznámějších českých zpěváků, kterého někteří nezrovna fanoušci nazývají, že jenom ječí v písničkách. A to mě přivádí k naší tradiční otázce, zda se vám takováhle hudba líbí, nebo byste raději něco jiného, protože mi stále můžete doporučit hudbu na naše příští vysílání. Pokud byste chtěli víc rockových písniček, nebo raději dechovku, a co třeba pořádný metalový nářez, neváhejte a napište mi své názory a přání. Jednoduše SMS-kou na číslo 04 38 18 76 86. Vaše komunitní rádio je tu pro vás a vy sami můžete určit, kam se naše příští vysílání vydá. No, já se těším na vaše zprávy, doufám, že zase nějaké nové přijdou. Aktuálně máme 21 minut po 7. hodině večerní a budeme rovnou pokračovat s další českou muzikou. Co třeba zkusit něco více experimentálního elektronického? Elektroniku tu moc často nemám, tak tu nám právě přináší Tereza Hrabiny.

a kombinovala v něm folk s elektronickou hudbou. A aktuálně přichází s novým albem nazvaným The Ceremonie, které symbolicky odkazuje na její dětství. Písnička, kterou jsme právě slyšeli, je již druhým singlem, který slouží jako ochutnávka tohoto alba, který vyšel před vydáním samotné desky. Ta se, myslím, má na světla podívat někdy teď během půlky srpna? No, nejsem si úplně jistý, ale v nejbližších dnech se to určitě dozvíme. Pokud vás takováhle elektronika, kterou, jak slyšíme v písničce, stále pokračuje, pokud vás takovýhle žánr zajímá, tak se podívejte, Tereza Hrabiny, zajímavá nová česká hudebnice. A koukám, že se nám pomaličku blíží 7:30 a ještě než krátce promluvím k našim anglicky mluvícím posluchačům, tu mám před další písničku, tentokrát od Martyho Bandy.

0: Dohrála nám skladba nazvaná Neprosíme o štěstí. Tahle písnička původně vyšla už před pár lety, ale kapela ji připomněla novým oficiálním videoklipem. V skladbě zazněl i komentář, nebo ta hlavní téma je citované od Charlese Bukowského, americko-německého básníka a spisovatele.
1: This is City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
0: Hello everybody,

0: This is City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
1: Slyšeli jsme písničku nazvanou Bouře, kterou nahrála a naspívala kapela Něco si přej. Jak jsem naznačil, jde o úplnou novinku ze začátku srpna, kterou prý inspiroval skutečný okamžik, a to jarní bouřka. No a právě bouřky, to je něco, co asi Česko úpěnlivě vyhlíží. Tady v Tasmánii si myslím, vody máme v tuhle chvíli celkem dostatek, ale Česko a zvláště celá Evropa je touhle dobou výrazně vyprahlejší, než bylo běžné. Takže tak trochu jim přeju nějakou menší bouřku, doufám, že jim tahle ta písnička to přání splní. A my se pomaličku, ale jistě pustíme k další nové písničce, tentokrát ještě novější a výrazně tvrdší. Tahle bude totiž od kapely Škvor.

To byla kapela Škvor, která nám přiškvořila nejnovější písničku nazvanou Na hraně. Jak jsem naznačil, jde o úplnou novinku ze začátku srpna. A ta vlastně pochází z alba, které ještě ani nevyšlo. To vyjde v půlce října a nese stejné jméno jako ta písnička Na hraně. Vychází vlastně 3 roky po vydání jejich 11. řadového alba, nazvaného Sobě věrnej. Poté, myslím, Škvoři oslavovali 250. existence. 25 let to oslavovalo spousta kapel v posledních pár letech, to je hezké. No a každopádně právě letos, 15. října, vyjde nové album, jak jsem naznačil, nazvané Na hraně, které vyjde nejen jako CDčko a gramofonová deska, ale vyjde pro velké fanoušky, vydají Škvoři i unikátní limitovaný box, kde bude nejen gramofonová deska v nějaké speciální barevné úpravě, ale i CDčko, podepsaná fotografie a nějaké blíže neurčené sběratelské artefakty. To je celkem zajímavá nabídka a nevím, jestli se mi takováhle limitovaná edice podaří sem dostat do Austrálie. Možná si vystačíme s obyčejným CDčkem, ze kterého vám v blízké budoucnosti, no za pár měsíců, pustím nějaké písničky další takovéhoto stylu. No a možná nebudeme muset čekat celé 2 měsíce, možná si to poslechneme již brzy, protože Škvoři údajně plánují vydat ještě několik ochutnávek předtím, než dojde na samotné album. No ale konec téhleté hardrockové či metalové hudby, pojďme na něco něžnějšího. Při nás přichází Nelly.

0: A právě nám dohrála Nelly s písničkou nazvanou V tomhle filmu. A tahle písnička pochází, pokud vím, z jejího aktuálního alba nazvaného Love Stories. Ale pojďme pomalu a jistě dále. Máme 47 minut po 7. hodině, to znamená zbývá posledních 13 minutek a já tak koukám, pomalu se nám tu připravují Jace a Joe, kteří budou následovat po 8. hodině večerní s programem New Brew. Takže pokud máte zájem o nejnovější australské pecky, zůstaňte na příjmu.
1: Without leaving your armchair, you can visit all corners of the planet, thanks to Around the World on City Park Radio. With music from Argentina to Zimbabwe, in every style you can imagine, Around the World gives you an endless selection of sounds.
2: Por tu ventana.
1: Take a trip around the world.
3: Sundays at 7 p.m.
1: on City Park Radio.
4: Vibra sta jedno.

Stále posloucháte City Park Radio, dohráli nám Horkýže Slíže, slovenská kapela, která nedávno vypustila nový single nazvaný Monte Mabu. Ten jsme právě slyšeli, přidali k tomu i oficiální videoklip. Jde o první ukázku z jejich chystané desky nazvané A čarovné slovíčko, která vyjde 28. srpna, tedy přesně v den letošní Slížovice. Doufám, že jsem touhle písničkou potěšil nejen fanoušky slovenské hudby, ale i metalo, punku. A no, pojďme si pustit předposlední písničku českého večera, protože nám skutečně pomaličku, ale jistě čas utíká. Tohle bude Roman Tomeš.

Nade mnou tisíce hvězd, v každé z nich vidím tě zářit. A my, co byli dřív děti,

0: Právě s nám dohrál Roman Tomeš s písničkou Tati, jdu domů. Tahle písnička vlastně je od nového autora, kterého jsme zde na rádiu neslyšeli, ale o něm si povíme někdy příště.
1: What you hear on community radio is governed by the Community Broadcasting Codes of Practice. The codes of practice cover matters relating to program content that are of concern to the community, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, www.cbaa.org.au.
0: Milí posluchači, aktuální čas je 7 hodin 56 minut večer a to znamená, že se nám skutečně blíží konec našeho českého večera. Po 8 hodině bude následovat program New Brew, který si pro vás připravili Jace a Joe, takže zůstaňte naladěni, hromada nejnovějších písniček bude pokračovat až do 10. hodiny večerní. Já vám opravdu moc děkuji, že jste si nás naladili a teď si pomaličku pustíme další písničku, poslední písničku našeho dnešního večera, českého večera. Party Puff checking out. Stay tuned for the next show, New Brew, only on City Park Radio.